Apel por domnici, mirmu ponior, tem triumfu la forma i tenisovi kvintu, ustoupil Ivan Lendl i trojicu do semifinále soutěže VTT dotované 250 000 dolarů, když porazil bez větší námahy Maďara Baláše Tarotiho ve 6 sadách 6-2, 6-2, 6-2.